odlaziš, dobro znam, znam tu cestu na pamet. Gledam travke zelene na nebu, suncokret. Čuješ, čuješ.